klesá ku dnu. Klesá ku dnu dolu hlavou a tváří se nechápavo. Je to celkom pekná studňa, cesta ku dnu nie je nudná. Minúta v tom valci vody zdá sa ako 10 hodín.

kopali naposledy ľudské oči boli v studni pred storočím posledné zásoby vzduchu

You are listening to Radio 4EB 98.1 FM. Next program is presented by Czech Group. Posloucháte Radio 4EB 98.1 FM. Následující program připravila česká skupina.

0: Příjemné sobotní dopoledne vám ze studia 2 přeje Táňa
1: a Jarka, dobré ráno.
0: Přejeme vám příjemnou pohodu, nerušený poslech a posíláme první písničku.

stačí jedno špatný ráno, co mě z míry vyvádí. Spousta lodí mý přístav, já jsem další v pořadí. Tichá noc nám vzala spánek, jenom kojot v reálce vyl. Teď nás dělí jedno ráno a tisíc dlouhých mil. Každý ráno je jen další z mnoha nekonečných rán. Někdy přináší nám štěstí, jindy stovky drobných ran. Smutně koukám na to místo, kde jsem včera s tebou byl. Teď nás dělí jedno ráno a tisíc.

konečné pocit hladu vyvádí mě znova ven. Někam na vrcholky hory koukat, jak se vzbouzí den. Divná síla nade mnou nutí mě, abych přeskočil další nekonečný ráno a dalších 1000.